14 cisteren. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasinovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubic John Ludvík, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. A ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.

Rádio Bontón. Telegram s adresou Z.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou,

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Částečné zatmění slunce nad Českem dosáhlo okolo 20 hodin a 11 minut maxima. Na východě republiky slunce zapadlo. Další podobné zatmění bude v Česku v roce 2075. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzňal se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich byl více než milion, uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového. Požár lesa likvidovali hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasinovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubic John Ludwig, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. A ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.

kříží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Částečné zatmění slunce nad Českem dosáhlo okolo 20 hodin a 11 minut maxima. Na východě republiky slunce zapadlo. Další podobné zatmění bude v Česku v roce 2075. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzněl se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvádí prezident Volodymyr Zelenský. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Fotbalisty Sparty opouští kapitán Lukáš Haraslín, 30-letý slovenský křídelník přestupuje do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih. A ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich byl více než milion, uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového. Požár lesa likvidovali hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasinovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubic John Ludwig, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. A ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton. It's a kind of magic. It's a kind of...

0: Testeš?
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Zprávy. U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich byl více než milion, uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Chilská ulice, a vybudování nového. Požár lesa likvidovali hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasinovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubic John Ludwig, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. A ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Hezké ráno s rádiem Bontón.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
10: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
9: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
10: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
9: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
13: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
14: Když levně, tak Tesco.
15: Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco. Počítejte s námi.
16: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: si sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.
1: Tornero!
0: Až další holku opustíš, doufám, že konečně už najdeš v sobě kousek cti. Tornero!

0: 8 hodin, posloucháte Bonton. A i když přesto všechno tě mám rád. No a za chvíli si pustíme třeba Miráje a píseň I přesto všechno. Zahraju vám taky duet Marie Rotrové a Pavla Bobka s tím Bláznem si nic nezačínej. A oslava léta, to budou Mango Jerry.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Aktuálně měříme v Praze na Hagiboru 14 stupňů a k tomu nám svítí slunce. Přes den bude převážně jasno, nejvyšší teploty mezi 25 a 30. Pokud si uděláte výlet třeba do Špindlu na horách, dnes kolem 21 stupňů.
1: Radio Bonton.
0: Buongiorno, dámy a pánové. Letí k vám velké díky za vaši společnost. V kalendáři je sice 13, ale pozor, není pátek, ano. Na ten čekáme jako na smilování boží, ale bude až zítra. Pátek 13. je těsně vedle, tedy se veselme a nebuďme skeptičtí a pověrčiví. Zpěvák Michal Prokop má dnes kulaté narozeniny. Společně oslavíme už za několik minut. Proletíme se taky v balónu a poslechneme si fajnovou muziku. Třeba takový Depeche Mode, anebo italská divá Líče. Osobně to teda peru a zašlu za chvíli. Skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

jedni z nejznámějších představitelů elektropopu Depeche Mode a jejich Strange Love na vlnách Rádia Bonton. 10 minut po 8 hodině vám přeju krásné ráno. No a pojďme se podívat na to, jak to bylo v historii a co by vás mohlo zajímat. Tak tedy 13. srpna v roce 1891 v rámci jubilejní zemské výstavy se odehrál první dálkový let horkovzdušným balónem v Čechách. Pojďme do roku 2009. Královna popu Madonna navštívila Prahu, tentokrát se svou Sticky and Sweet Tour. V roce 2011, 13. srpna, zpěvačka Hana Hagerová oznámila konec své kariéry. Vedla ji k tomu touha se zbavit neustálého stresu, který sebou život koncertní umělkyně přináší. No a pojďme na narozeniny. Fantastickou osmdesátku dnes slaví zpěvák Michal Prokop. Jako jeden z mála působících umělců dodnes byl u zrodu české nebo československé beatové scény vůbec. V roce 63 založil kapelu Framus Five, se kterou koncertuje dodnes. V 70. letech, když Framus nehráli, byl krátce dokonce vokalistou u Karla Gotta. V 90. letech byl v parlamentu České republiky, kde zastával funkci předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. No za sebou má celou řadu hitů, třeba Kolej Yesterday, Bitva o Karlův most, anebo Až si pro mě přijdou. Michal je držitelem titulu Beatové síně slávy a všichni si ho pamatují jako moderátor televizního pořadu Krásný ztráty. Na stejnojmenném festivalu, přátelé, Michal Prokop zahraje tento víkend ve Všeticích na Benešovsku. Bude to veliká sláva, oslava jeho kulatin. Gratulace k narozeninám letí z vln Rádia Bonton Michalovi a vám zase jeho hitová píseň.

Oh,

0: 8 hodin 20, je tu ranní Vonton. Americká hvězda Liza Minnelli, držitelka Oscara, letos v březnu oslavila 80. narozeniny. No a komu budu za chvíli hrát ke jmeninám? Svátek má, přátelé, Alena. Je to jméno nejasného, záhadného původu a významu. Považuje se buď za zkráceninu původně latinského Magdaléna, anebo za odvozeninu původně řecké Heleny, která se vykládá jako světlo. K jeho známým nositelkám patří herečka Vránová, modelka Šeredová a nebo meteoroložka Zárybnická. Alčám vinču, všechno jen to nej. No a ani dnes neopomenu naše miláčky zvířecí a domácí. Čičiny, Amanda a Alžběta jsou lídry smečky kočičí, takže Amanda a Alžběta. U hafošů tomu dneska šéfuje Fenka Bena. No, třeba ona potřebuje nový míček anebo kostičku ke hryzání, to už nechám na posouzení páníčky. Tak, užijte si svůj den a posílám další muziku. Petr Kolář a Mango Jerry z Bontonu.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Peťa Kolář navzdory hříchům právě teď na vlnách Rádia Bonton. Přátelé, dámy a pánové, 8 hodin 30 minut je tedy 8:30 a to znamená, že za chvíli se podíváme do sandálů. Ano, tedy konkrétně na rozporuplné ponožky v nich. Je to móda? Je to buranství? Probereme to za dva songy a zprávy s Kačkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, hasiči zasahují od středečního večera u požáru 5-patrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou, dohašování bude ale pokračovat nejméně celé dopoledne, uvedli dnes hasiči na síti X. V Česku přibývá stoletých lidí, za posledních 7 let se téměř strojnásobil byl počet seniorů starších 100 let a dlouhodobě přibývá i devadesátníků. Podle webu novinky.cz počet stoletých ovlivnila taky populační exploze po první světové válce. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaj v Torontu do finále 4 hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry s Číňankou Chang Shuai, s níž v Kanadě tvoří první nasazený pár. O trofej, která by pro Siniakovou byla 6. v sezóně, zabojují s Italkou Sarou Iraniovou a Američankou Nikolou Melicharovou Martinézovou. A nebe bude dnes slunečné. Během dneška teploměry ukážou 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území naměříme 24, denní maxima na horách pak budou kolem 21.

0: všechny posluchače Rádia Bonton. Přeju hezký léto a věřím, že vás teď potěší jedna písnička od nás.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat,

0: Natália Imbruglia, Thorn, 8 hodin 2.40, ranní bonton, přátelé, 13. srpen, prázdniny, frčí, fantazie. Ale nám už jsme pogratulovali, nicméně, přátelé, pojďme se věnovat trošku nošení ponožek v sandálech. No, je to sice takové trošku kontroverzní, ale přesto, nebo asi možná právě proto, velmi, velmi diskutovaný jev. První ponožky v sandálech se, přátelé, objevily před více než 2000 lety. Egypťané nosili speciální modely, které byly do sandálů jako dělané. Ovšem, jednu dobu byly ponožky v sandálech dokonce nedílnou součástí módních přehlídek významných světových značek. Ale spousta lidí to dneska vidí jako obrovské, buranství. No. Pokud se chcete k fuseklým v sandálech vyjádřit, pokud vás to přímo rozlítilo, klidně mi teď napište SMS-ku na 736-300-888. Mě by to zajímalo, jak to máte vy. No a k tomuto diskutovanému tématu se vyjádřil i britský komik Jimmy Carr. Cituji. Ponožky v sandálech jsou jasným signálem. Je to buď Němec, pedofil anebo kretén. S velkou pravděpodobností všechno dohromady. No a omlouvám se všem pedofilům a kreténům v sále.
1: Radio Bonton.

0: 8.59, Rádio Vonton, ranní Vonton ještě navrch, no a Jana Kratochvílová, píseň, kterou kdysi sama napsala v stínu Kapradiny, byl to obrovský hit. Jana nám pak zmizela do Británie, teď se objevuje i tady v Praze, stále koncertuje, tak tedy ať jí to hraje. 8.59, to už jsem říkal, každopádně, přátelé, neřekl jsem vám to, co budeme hrát. Bude tu Xindl X. V té druhé polovině ranního Bontonu dorazí i Petr Muk. Skvělý zpěvák. A dáme si i trošku reggae s kapelkou Laidback. Prostě taková pohodová letní píseň. Až jsem se zasnil. No, vidíte se taky u moře. Každopádně, pojďme se podívat na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak, přes den převážně jasno, teploty mezi 25 a 30 stupňů. Počasí se bude lehce zahřívat, přátelé. Pátek bude jasný s teplotami 27 až 32 stupňů a v sobotu ještě lépe. Prý.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové. Dnes se slaví Mezinárodní den leváků. Říká se tomu lateralita. Proč se vlastně vůbec takoví leváci vyskytují? Kolik jich vlastně je? No i o tom pojednáme v následujícím vysílání ranního Bontonu. Dočkáte se samozřejmě i pravidelné rubriky Žít podle počasí s meteoroložkou Dagmar Honcovou. No a muzika především chybět nebude. Sherry Sherry Lady, Modern Talking nebo Erasure a jejich All Amour z Bontonu. Tak krásné dopoledne.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

obrovský hit 80. let, samozřejmě Modern Talking, přezdívalo se jim tehdy v tom socialistickém Československu Modrý tanky. Vy posloucháte Ranní bonton, 11 minut po 9. hodině. Milan vám přeje krásné

0: Dobré dopoledne. Tak, přátelé, Mezinárodní den leváků. Dneska právě. Proč vlastně je někdo levák? No, člověk se rodí jako levák kvůli přirozenému nastavení mozku, kde má dominantní pravou mozkovou hemisféru. Protože pravá polovina mozku ovládá levou stranu těla, je pro něj levá ruka obratnější. No, hlavní roli hrají geny, dědičnost a tak dále. Přátelé, to by vás asi zajímalo. V populaci leváci je to zhruba 10%, to znamená u nás přes milion lidí. No a přátelé, pozor tady na to, pokud máte děťátka, robátka, leváky. Přeučování leváků na pravou stranu je škodlivé, protože násilně mění vrozenou dominanci mozkové hemisféry. To vede k psychickým i fyzickým potížím. Přátelé, může se objevovat koktavost nebo zadrhávání, vidíte to, málem jsem to neřekl, hrozí dyslexie, dysgrafie a tak dále. Takže přátelé, nepřeučovat, nechávat ty leváčky naše tak, jak je to baví, a prostě nechat je rozvíjet tu pravou hemisféru mozkovou, ano? Tak, co se týče další muziky, přátelé, dáme si jednu fantastickou věc. Xenadu, to je Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra. Teď už ovšem činasky. Co zase bude zítra ráno?
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost,

0: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno, to je opět chladnější. V nížinách teploty klesají jen k 7 stupňům Celsia. Během nočních hodin se totiž díky zmenšené oblačnosti uplatnilo takzvané radiační ochlazení. Nejvyšší odpolední teploty už ale opět budou atakovat hranici 30 stupňů Celsia, a to zejména na Jižní Moravě. V Libereckém kraji to budou odpolední maxima nejčastěji kolem 22 stupňů. I nadále si budeme užívat nádherně blankitně modrou oblohu. Jinými slovy, bude jasno. Teplota v hladině 850 hektopaskalů se pohybuje na 12 stupních Celsia a vlhkost vzduchu i ve vyšších vrstvách atmosféry je hodně nízká. A proto je obloha nádherně modrá. Taková ta sytě modrá barva. Ta může být pouze, když je nízká vlhkost vzduchu. A protože je nízká vlhkost i v nižších vrstvách atmosféry, nebojte si dnes vzít i nějakou syntetiku na sobě. Nebudete se potit.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
11: Že nic neřešíš.
10: Přesně.
11: Proto jsme vybrali auto ESA.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
15: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
17: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Zlatá slavice Eva Farná. 9 hodin, 30 minut, tedy půl desáté. Půl hodinka nám ještě schází do konce dnešního ranního pontonu. Tak uslyšíme třeba Péťu Muka, Láska tě spoutá, bude tu i Ryan Parry, Dolce Vita, Sladký život, Léto. Přátelé, a tak mi napadá otázka, přežijí takzvané letní lásky? Asi každý máme za sebou nějakou tu letní lásku. Podíváme se na to za chviličku, teď se pojďme podívat, co je nového.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré dopoledne. Zesnulá žena odkázala ZOO Praha mnoha milionový majetek, včetně dvou nemovitostí. Městští radní přijetí dědictví pro tuto příspěvkovou organizaci na srpnovém zasedání schválili. Podle mluvčího ZOO jde o dvě nemovitosti a hotovost v celkové hodnotě přes 13 milionů korun. Pondělní zemětřesení v Kolumbii, nejsilnější za téměř 50 let, si dosud vyžádalo nejméně 265 obětí na životech. Dalších 496 lidí se pohřešuje. Novinářům to ve středu večer podle agentur řekl kolumbijský prezident. Současně oznámil záměr vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále. A nebe dnes bude jasné. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě naměříme 24 stupňů a maxima na horách ukážou 21.

0: Petr Muk, láska tě spoutá v originále I love to hate you. 9 hodin 39 minut, ranní bonton. Frčí nám to krásně, přátelé, píseň o lásce dozněla. No a je léto, láska, přežijí takzvané letní lásky? No tak přátelé, většina letních lásek dlouhodobě nepřežije. Končí s příchodem podzimu, ale část z nich se dokáže proměnit v pevný a trvalý vztah. Podle psychologických průzkumů a anket většina lidí vnímá letní románky jako krátkodobé, avšak přibližně polovina dotázaných věří. No a proč ty lásky tak často krachují? Přátelé, na dovolené jsme uvolněni, jsme bezstarostní, jsme bez povinností, slunce zvyšuje hladinu jaksi hormonů, což umocňuje zamilovanost. Ovšem partneři často bydlí daleko od sebe, což komplikuje logistiku. No a návrat do práce a do školy přinese stres, který románek prostě neustojí. No, vzpomeňme si jen na krásný jaksi hudební film nebo muzikál Grease, tedy Pomáda s Olivia Newton-John a s Johnem Travoltou. Tam to nakonec dopadlo, že? Na té střední škole, ale přece jenom. No, pojďme za další muzikou za chvíli. Aha, skupina Jelen, anebo Michael D. David, tedy Michal David z Bontonu.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.
1: Ahoj, tady je Jindra Polák z kapely Jelen. Přeju vám hezké léto.

0: zpěvák Phil Collins. No, trošku musel přestat s tou muzikou, ale není na tom zdravotně prý úplně nejlépe, ale chce ještě natáčet, tak uvidíme, přejme mu brzké zdraví, aby natočil ještě spoustu dobré muziky. Tak přátelé, i když prostě ten život frčí dál, tak co se nenadějeme, no teď jsme se nadáli, 9.59, téměř 10. hodina, takže Phil Collins byl ten úplně poslední hudební dárek ode mě pro vás. Zítra v 8 hodin se těší Milan Fiala, váš Milan Fiala, teď ovšem váš Dan Kostka, písničky na přání. Je to na spadnutí, veď Brouku?
1: Ano, Brouku, je to na spadnutí, já tě zdravím, Milane, čau, čau. I tobě přeju hezký den. 10. hodina se blíží, už je tady za minutku, tak doufám, že naši milí posluchači už mají vybráno, co budeme hrát a za chvilku se do toho vrhneme, tak říkajíc po hlavě.
0: No to jo, já si vždycky říkám, že ti napíšu, že chci něco zahrát, vidíš to, ještě no jsem to nevyužil, sakrnule.
1: Možná budeš mít malilinkatou protekci.
0: Jo, něco od Karla bych si dal, no uvidíme.
1: Já ti tam něco hodím, ať máš hezký den, chlapče.
0: Tak jo, hele, čau.
1: Ahoj.
2: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, jsem tady opět pro vás. Zdravím a přeju vám nádherné čtvrteční dopoledne. Minutka po desáté, ano, to je neklamné znamení toho, že právě teď startují dnešní písničková přání. Dopíšete se do nich velmi jednoduše. Raději podotýkám ještě jednou. SMSka 736 300 888 a zpráva náš Facebook a také Instagram. Tudy všude vedou cestičky přímo sem k nám do studia Rádia Bonton. Tak doufám, že už máte vybráno, za chvilku se do toho vrhneme. Alenka dneska slaví svůj svátek, tak milé ženy, dámy a dívky, tohoto jména vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky a také výborné muziky. Teď už je tady pro vás Petr Spálený.

Valašské Meziříčí na vlnách Rádia Bonton. Mňága až Dort právě teď dokončila svůj hudební výkon u nás na Bontonu a já mám pro vás vaše první zprávy. Tak pojďme na ně, píšete ahoj Bontone, prosím o dodatečné zahrání písničky Klára od Činasky pro maminku ke včerejšímu svátku. Všechno nejlepší přeje Martin a Julinka. Díky, Martin nám napsal. Tak Martine, ještě, že jste si vzpomněl a takhle to všechno zachránil. Takže zdravíme maminku Kláru a i za celé Rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší. Takhle, alespoň dodatečně k vašemu včerejšku. Tak teď už Činasky na Bontonu, tady je máte.

Rádio Bonton Albano a s ním Romina Power. Já vás zdravím, přeju vám nádherný slunečný čtvrteční den. No a pojďme se podívat, pro koho dalšího, že budeme hrát. Vy píšete, prosím, zahrajte pro Páju písničku od Kabátů Houby Magický. Takže Pájo, písnička připravená. Je to vlastně taková velmi speciální záležitost skupiny Kabát, protože jako jedinou ji nespívá Pepa Vojtek, ale jejich baskytarista a také dvorní textař Kabátů Špalek. Tak tady je máme. Kabáty na Bonton. Tak, ať se vám líbí.

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.

to byl Krištof, na viděnou, my spíše naslyšenou. V každém případě vy teď posloucháte, a to je dobře, že tak činíte, čtvrtečně vyladěné písničky na vaše přání. No a další už se zjevilo, mám ho tady, a v něm píšete: zdravím vás na bonton. Dnes zahrajete všem Alenkám a zahrajete také všem, které už zmáhá to vedro, a všem jen tak pro dobrou náladu. No a taky vám do studia prosím o písničku od Vlády Hrona. Děkuji, napsala nám Lucka. Lucko, zdravím vás, přeju vám nádherný letní den a posílám Vláďu Hrona jen.

To byly Bonnie M na Bontonu, krásné čtvrteční dopoledne, vážení Bontoňáci, přeju. Tak pojďme na dalšího z vás, který už nám napsal na 736-300-888. Píšete skvělé rádio Bonton, prosím o zahrání písničky Večerníček od Karla Černocha. Pro moje děti Honzíka, Karolínku a i Drasia pro lepší náladu. Díky, tak tohle nám napsal Honza. Tak Honzo, zdravím dětičky a posílám Karla Černocha.

Na Bontonu skvělý nápad Anety Langerové, na Bontonu také čtvrtečně vyladěné písničky na vaše přání. Tak další už je tady. Ahoj Dane, moc prosím, zahraj mi písničku Show Me od orientální zpěvačky Ofra Hazy. Všem přeje pohodový letní den, Míra, Míro i my vám. No a teď už vaše písnička, tady ji máte.

Na Rádiu Bonton další z opravdu parádních a vydařených písní z komedie století S tebou mě baví svět, Vzhůru k výškám. Helenka Vondráčková, tak ta už dospívala, na řadě opět vy a vaše další zprávy. Píšete například, a to mě celkem pobavilo, krásný den, můžeš prosím zahrát písničku jakoukoliv od Avy pro naše hlavní postavy podniku. Šéfa, co nešéfuje, a skladníka, co neskládá. Pepa a Jenda. Tak jdeme na to.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Já mám pro vás přichystané ještě jedno hudební přání na Bontonu, tak pojďme na to. Píšete: ahoj Bontone, prosím zahrát pro moje kamarádky Jíťu a Marťu Do práce. Píseň Dovolená od Aleše Ulma. Z dovolené zdraví Pája a těší se za týden s nima na kafe. No tak milá Pájo, užívejte si volníčka. Ona Jíťa a Marťa to za vás nějak odedřou. V každém případě už za chvilku se zase uvidíte. Tak Aleš Ulm, děvčata, zpívá, tady ho máte.

0: Je to opravdu nádherně znějící slovíčko dovolená. No tak zdravím všechny dovolenkáře, kteří nás teď ladí, možná i ty, kteří se tam teprve chystají. V každém případě já už jsem pro vás přichystal také další muziku. Po 11. to budou třeba Banket. Jako další na řadě Olga Lounová. A nebo Alphaville. Tak tedy hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, my společně jedeme dál čtvrtečním dopolednem. Alena, Alenka a já, tak ta dnes slaví svůj svátek. No a už za malou chvíli jí na Bontonu malinko zblízka omrkneme. Teď ovšem pojďme hrát, tady už je Věra Špinarová.

0: Kapela Queen na Bontonu, já vás zdravím, přeju vám krásné čtvrteční dopoledne. Zdravím také všechny Alenky, které nás ladí, protože právě oni dnes slaví svůj svátek. No je to prý velmi živočišná a materialisticky založená bytost, která prostě miluje adrenalin. Zvědavostí Alencem často žene do situací, jimž by se měla raději vyhnout, touží po samostatnosti, takže svoji původní rodinu poměrně brzy opouští. Tak to je vzorec Alenky podle hvězd. Ještě jednou, milé dámy, přeju všechno nejlepší k svátku. Jakže to vypadá s dopravou, ptáte se? Za chvilku prozradím víc. Do té doby další muzika, třeba Anna K. anebo Alphaville.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: No, mělo by se prostě říct, taneční muzika mého mládí, tak to byly Alphaville na Bontonu, 11:30. Pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme na dálnici D5, pozor, tady na 34,5 kilometru ve směru na Plzeň, kde havaroval osobák do svodidel. No a bouralo se také na D1, pozor, na exitu 196, na nájezdu ve směru na Prahu, kde se právě teď řeší nehoda nákladního vozidla s osobním. Tak hlavně opatrně, v klidu a pohodě. Přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, Luzka Vondráčková, Rick Astley, anebo Tereza Mašková.

Tak to byla naše růže Lucka Vondráčková. Jednu růži klidně posíláme také Alenkám, které dnes slaví svůj svátek, ale neslaví sami. Dneska slavíme také, no to už je obecně známá věc, Mezinárodní den leváků. Já si říkám, že bych klidně slavit mohl taky, i když jsem pravák. Spoustu kamarádů mi sem tam říká: Dane, ty seš levej jak turecká šavle, prosím tě. No, ale to nebudeme rozebírat, pojďme dál. Leváci v tom dneska nejsou také sami, protože slavíme i den šicích strojů. No a co je velmi příjemné, Národní den proseka. Tak takhle před obědem, trochu aperitívku, já vám přeju dobrou chuť a na zdraví, no a posílám také další muziku. Za chvíli třeba Ellie Goulding, také kapela Turbo, anebo Savage Garden. Radio.

0: Na rádiu Bonton zpíval Stevie Wonder, minutka po 12. Tak to je aktuální čas. Hezký den vám přeju. Mám pro vás také nabídku muziky do té další hodinky. Po 12. bude zpívat Petr Novák. Budu chodit po špičkách. Také Marek Ztracený. A nebo Sandra. Tak hezký čtvrteční den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude v pátek ukázkově letně, převážně jasno. No a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě tam zítra naměříme něco kolem 27.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Já už vám přeju dobrou chuť k vašemu čtvrtečnímu obědu a přidávám jemný hudební zákusek. Tady už jsou Ricky Povery.

0: Tak to byla opravdová legenda. Petr Novák zpíval na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju vám hezký čtvrtek. Máme 12 hodin 18 minut k tomu. Už se nám to pomalinku blíží. Ptáte se, co no? Asi už tušíte nebo víte. Lidé, kteří využívají aplikaci e-doklady, se mohou právě dnes, a to ve 13 hodin, zapojit do veřejného zátěžového testu před podzimními volbami. Je to velmi jednoduché, co vlastně musíte udělat. Dneska přesně ve 13 hodin se prostě zkuste přihlásit do vaší aplikace e-doklady a uvidíme, spadne, nespadne. Necháme se překvapit. Muzika ta už je naplánovaná. Za chvíli třeba Taylor Swift, také Karamel anebo Lucka Bílá. No a pro všechny řidiče chystám také další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Panečku, to je všude kolem lásky. Lucka Bílá na vlnách Rádia Bonton dospívala. A teď už dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A začínáme na dálnici D1. Pozor tady mezi 14.5. až 14. kilometrem ve směru na Prahu, kde jsou v sobě tři osobáky. Bouralo se také v hlavním městě v Praze, pozor, v ulici Jana Želivského na havárku dvou osobních vozidel. No a ještě Teplice, ulice u Císařských lázní. I tady nám hlásíte nehodu dvou osobních vozidel. Tak jezděte opatrně, prosím. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika James Blunt, Karel Zich a nebo Rednecks.

James Blunt na Bontonu, Alenka v kalendáři, já vám přeju krásný den, ale není jediná, kdo dneska slaví narozeniny, ty má třeba legendární zpěvák, hudební skladatel a vlastně také moderátor Michal Prokop, tak přejeme všechno nejlepší, co si budem povídat, hlavně hodně toho zdraví. No a posílám také další muziku, Marka Ztraceného, budou také Otavan a teď už Janek Ledecký.

0: Aleš Brichta zpíval na vlnách Rádia Bumton. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. 13 hodin, k tomu jedna minutka. Po 13. připravený také Lešek Semelka. A vyrazíme na cestu z města, budou tady Miraj. A také Bonnie M. Tak tedy hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Pojďme se podívat na pátek, ten bude převážně jasný, no a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 27.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano a společně jedeme dál čtvrtečním odpolednem. Za malou chvíli uděláme malou zastávku v Lipně nad Vltavou. Teď ovšem další muzika. Tady je Měkeš Birka.

0: byl zpívající bubeník Víťa Vávra na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. Co si budeme povídat, Lipno nad Vltavou je ideální destinací pro milovníky sportu a také aktivního odpočinku. No a už od zítřka, tedy od 14. až do 23. srpna, se tady koná navíc také ČES Lipno Sport Festival, který nabízí bohatý program pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci si mohou zdarma vyzkoušet různé tradiční a také netradiční sporty, setkat se sportovními celebritami a užít si opravdu bohatý kulturní program se spoustou hudebních hvězd. Pokud byste chtěli vyrazit a ještě nevíte, kdy a jaký den na co zajít, klidně už teď můžete mrknout na stránky www.lipnosportfestival.cz, kde se dozvíte kompletní program celého tohoto festivalu. Zajďte se podívat, jako každý rok to bude stát za to. Tak vám přeju dobrou zábavu, za chvilku doprava, do té doby další muzika. Kristýna a nebo kapela Roxette.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Dílos vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Kapela Roxet na vlnách Rádia Bonton. Krásné odpoledne vám všem, milí bontoňáci, přeju. Pokud nás sladíte za volantem, mám pro vás také další aktuální info k dopravě.
1: Rádio Bonton doprava.
0: No a začínáme v Praze, tady pozor, v ulici k Barrandovu ve směru k D0 se právě teď řeší nehoda dvou osobních vozidel. Bouralo se také v Českých Budějovicích na Husově třídě. I tady jsou v sobě dva osobáky. No a ještě Cvikov na Českolipsku, pozor, ulice Žitavská, taktéž na havárku dvou osobních vozidel. Tak jezděte opatrně, šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv. No a přidávám také další parádní muziku. Za chvíli to bude třeba Ilona Čáková, budou také Bonnie M a nebo Helena Vondráčková.

To byla Ilona Čáková na Buntonu. Krásné čtvrteční odpoledne vám všem, milí buntoňáci. Pojďme zapátrat v historii 13. srpna. Například v roce 1891 se právě dnes, a to v rámci jubilejní zemské výstavy, odehrál úplně první dálkový let horkovzdušným balónem v Čechách. Balón Viktor Igo vzletl z pražské Stromovky, no a přistál u Pardubic za 2 hodiny. Tenkrát to byl opravdu heroický výkon. No a já mám pro vás opravdu parádní muziku. Do 14. hodiny ještě třeba Miraj, také Karel Gott, no a teď už na Bontonu Unique 2.

0: Zdravím, vážení buntoňáci, tak tohle byla Belinda Carlisle, minutka a od bude 14. hodina. Já vám přeju hezké odpoledne. Pojďme se podívat také za další muzikou. Linda Finková a Pavel Noha. Po 14. hodině zapěje také Xindl X. No a jako další na scéně Rádia Bonton New Kids on the Block. Muzika výborná, je připravená, tak hezký čtvrtek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Je 14 hodin, hezký den vám všem přeju. Mimochodem, Dagmar Honcová už vytáhla svoji rosničku. Společně dávají dohromady páteční počasí a za chvilku jsou tady. Uvidíme, jak to vlastně dopadne. Do té doby další muzika, tady už jsou Secret Service.

Ahoj, tady je Xindl X. Nepracujte pořád a vyražte na dovolenou, tak jako já s mojí ženou. Tady je moje novinka na rádiu Bonton.

0: Na rádiu Bunton dospíval Petr Naťa a vám přeju hezké odpoledne. Dáša už je připravená s počasím, pojďme se podívat, jaký že vlastně bude ten pátek.
1: Žít podle počasí na rádiu Bunton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a přináším předpověď počasí na pátek. Také páteční ráno přinese do údolí a dolíků teploty jen na 7 stupních Celsia. V odpoledních maximech už ale pocítíme teplé jihozápadní proudění, které bude o víkendu ještě zesilovat. Už páteční nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 32 stupních Celsia. Tak se na to připravte. A čeká nás nádherný slunečný den, bude jasno, maximálně skoro jasno, opět nasvítí až 13-hodinová délka slunečního svitu.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Linda Finková a s ní Pavel Noha na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju krásné odpoledne, pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme velkým problémem na dálnici D8, tady pozor, na 25. a půltém kilometru ve směru na Ústí nad Labem, kde havaroval kamion, skončil převrácený na dálnici, která je teď uzavřená, takže počítejte s velkými komplikacemi. Pojďme dál do Prahy, pozor tady v ulici Bělohorská, kde havarovala dvě osobní vozidla, no a ještě opatrně také na silnici první třídy číslo 3 u Benešova. I tady jsou v sobě dva osobáky, tak jezdit v klidu a pohodě. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika Anna K, také Nick Kershaw a nebo Jana Kirchner.

bývalá závodní lyžařka, současná výborná zpěvačka. Ano, tak to byla Anna K. na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne, 15. hodina se blíží, Markétka Majerová se blíží taktéž, už od 15. hodiny je jen a jen vaše. Tak já vám přeju krásný zbytek dnešního nádherného letního dne. No a posílám také další muziku. Do 15. třeba Eva Farná, také Viktor Sodoma, anebo kapela Bee Gees.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Příjemné čtvrteční odpoledne s Rádiem Bonton vám přeji. Už máme 13. srpna, svátek slaví 106 tisíc Alenek a taky je dneska den leváků, takže za chvilku se na to podíváme, ale teď je tady spousta muziky, protože vidím třeba No Mercy, Petru Janu, Robbieho Williamse a začne kapela Tým. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Petr Hezek na rádiu Bonton, hezké čtvrteční odpoledne vám přeji. Podíváme se na dnešní oslavenkyně, těch je skoro 106 tisíc a jsou to Alenky. Takže milé Alenky, toto jméno má nejasný původ. Některé větve tvrdí, že se jedná o ženskou variantu jména Alan, to by znamenalo Alena soulad nebo svornost. Jiní vědci říkají, že jde o část jména Magdaléna, to zase znamená věž. Taky může jít o upravenou verzi jména Helena, ať je to jak je to, jste velmi živočišné, materialisticky založené, milujete adrenalin. Vaše zvědavost vás často vede do situací, kterým byste se fakt měli radši vyhnout. Toužíte po samostatnosti, tak milé Alenky, dneska si užijte svůj svátek, jak si jenom přejete, ať se vám všechno vydaří a všem Alenkám všechno nejlepší.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix, buďte in.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
13: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: No Name na Rádiu Bonton, hezké čtvrteční odpoledne. Máme 13. srpna a to se slaví Den leváků. Ten se slaví po celém světě, hrají se různé hry pro leváky, vyzkoušet si je můžou samozřejmě i praváci, ale s nástroji pro levoruké, protože to není jen tak. A důvodem tady toho dne je zvýšení zaměření pozornosti na leváky a na problémy, se kterými se prostě každodenně potýkají. Protože většina nástrojů, přístrojů, nářadí a ostatních věcí se vyrábí pořád jenom pro praváky. Takže Den leváků, můžete si vyzkoušet hry pro leváky, různě podívejte se na internet, kde se koná jaká akce, ať víme, s čím musí leváci se každý den potýkat. My se teď budeme potýkat s dobrou hudbou a to je fajn, protože nás čeká třeba Pink, Jirka Korn anebo Saša už za pár okamžiků na Rádiu Bonton.
1: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: traje. Sí.
1: Ačka sú i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
11: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
12: Příjemné čtvrteční odpoledne s datem 13. srpna. Svátek mají Aleny, Alenky, nezapomeňme jim popřát. A teploty o víkendu budou stoupat zase přes 30, což je fajn a dá se to docela dobře vydržet u vody. Ale jak přežít vysoké teploty ve městě? Mám tady pár triků, které nám možná pomohou. Uvidíme. Ale než se do nich pustíme, tak je tady kapela Hanson, Lenka Filipová a nebo Turbo. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: ty triky, díky kterým můžeme přežít vedro ve městě. Nevím, jestli nám pomohou, ale když je vedro, máme hledat zeleň, máme si naplánovat procházku do parku botanické zahrady, lesoparku, k řece, prostě tam, kde je to vedro snesitelnější. Máme pít, pít, pít a pít. A ještě jednou pít. Máme taky odlehčit jídelníček, takže přátelé, je čas na jídelníček bohatý na vitamíny, minerály a vlákninu. A doma si máme vytvořit letní oázu. Musíme prostě zabránit tomu, aby se nám byt nebo dům ohříval. To znamená od božího rána raníčka, jakmile otevřeme oko, možná i o něco dřív, zavřít okna, zatáhnout žaluzie, rolety nebo závěsy. Víte, jak se chovají na jihu? Všechno mají zabedněné, aby se jim tam to vedro nedostalo. A tím pádem, když večer jako přijdete domů, tak to jde. Vážně to jde, protože tam můžete mít o spoustu stupňů míň, než je venku. A můžeme si prý dopřát večerní posezení i ve městě, i když je vedro, ale večer, už to slovo, sebou nese večerní vánek, příjemný stín. Pro pocitové ochlazení tady za chvilku máme písničku To tehdy padal déšť s Helenkou Vondráčkovou. Hezké odpoledne s Bontonem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.

To byla kapela Slza a jejich Holomráz. Jste s Rádiem Bonton a za chvilku nás čekají Škorpioni. Je neuvěřitelný, že kapela Škorpion vznikla už před 61 lety, v roce 1965 v Hanovru. A takové ty střípky, že její hit Still Loving You způsobil ve Francii baby boom, prostě 9 měsíců po tom, co byla tady ta písnička vydaná, tak se rodili děti jak na běžícím pásu. A skladba Wind of Change se stala neoficiální hymnou pádu železné opony. Je pravda, že zpěvák kapely Scorpions málem přišel o kariéru, když během nahrávání alba Blackout ztratil hlas a musel podstoupit náročné operace hlasivek, což by byla velká škoda, protože by pak v roce 1990 nevyšlo album Crazy World a na něm byla píseň Send Me an Angel. A ta se stala spolu se skladbou Wind of Change podpisovou skladbou alba. A my ji tady máme, takže prosím pěkně, Scorpioni, na scénu.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Hezké čtvrteční odpoledne s datem 13. srpna 2026 vám přeji. Je nám mnohem lépe všem, než nám bylo v roce 2002, kdy se naší zemí valila obrovská voda a byl vyhlášen stav ohrožení na řadě míst kvůli katastrofálním povodním. Evakuovaly se desítky obcí, včetně části Prahy. To byl rok 2002. Buďme rádi, že je rok 2026 a že vám můžu hrát skvělou muziku. Jsou tu Shalom, Bangles, Satellite Cannibal a začne Suzy Quatro. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton vám přeji. Mrkneme na to, co dalšího se stalo 13. srpna v historii. Vidím tady ku příkladu, když se podíváme na české země, že v roce 1604 uprostřed vrcholící lázeňské sezóny vyhořely Karlovy Vary. Jako tehdy lehlo popelem 99 ze 102 domů. To je téměř všechny. Úplná katastrofa. Ještě, že byly znovu vystavěny. O povodní v roce 2002 už jsme mluvili. To byl strašný den, strašný týden a strašné období. A když se podíváme do zahraničí, tak tam takový strašný den měl Ludvík XVI. S manželkou Marie Antoinettou v roce 1792, kdy byli formálně zatčeni a uvězněni a prohlášeni nepřáteli lidu. A v roce 1907, milí drazí, v New Yorku vyjeli do ulic první taxíky. A když se podíváme, jak je definovaná taxislužba, tak je to způsob veřejné dopravy, při kterém je nabízena přeprava po trase podle individuálního přání zákazníka. A je nabízena buď na vyznačených nebo neoficiálních taxistanovištích, nebo jízdou vozidel po ulicích tak, že zájemce o přepravu může vozidlo například pokynem ruky zastavit. Tak to bych už v dnešní době vůbec nedělala, vždycky bych si volala taxi jenom přes aplikaci nebo přes centrálu. To víte, doba se změnila. Ale dobrá muzika se nemění, za chvilku tu máme Mike'a Oldfielda a Bonnie Tyler a ještě před nimi budou Miraj. Hezké odpoledne s Bontonem.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Tart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: A to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.

čtvrteční odpoledne. Připomeňme si, co můžeme dnes 13. srpna slavit. Jednak 106 tisíc Alen Alenek slaví svůj svátek, tak jim nezapomeňte popřát. Taky můžeme slavit Mezinárodní den levorukých, Den šicích strojů i Národní den proseka. Tak co dodat, snad jen na zdraví. Zítra ve 3 se zase na vás moc těším a teď vás tu nechám ve společnosti například Miley Cyrus, Michala Davida a začne Vangelis. Hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Vidí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

smáčí u lece. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat, jak oznámil premiér Andrej Babiš. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda další 4 miliardy korun. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V tiskové zprávě vyzval také k darování krve, protože zásoby jsou na kritické minimu. Nedostatek mají i další nemocnice. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila v českém rekordu minuta 54 vteřin a 38 setin. A po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploty budou od 28 do 32 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě Česka bude o něco chladněji. Pršet by ale nemělo, bude jasný den.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mohl zapomněl.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda od pondělka obnoví funkci Národní koalice proti suchu. Na opatření proti nedostatku vody, včetně výstavby nových přehrad, chce podle premiéra Andreje Babiše uvolnit 4 miliardy korun. Hlavní práce na rekonstrukci pražské frekventované Kbelské ulice jsou hotovy. Zúžení na frekventované silnici skončilo. Pokračování je pak v plánu na říjen. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Ještě krátce o počasí, v noci bude poměrně chladno, v pátek nás ale čeká 28 až 32 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severovýchodě Česka, jinak bude jasno a slunečno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat, jak oznámil premiér Andrej Babiš. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda další 4 miliardy korun. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V tiskové zprávě vyzval také k darování krve, protože zásoby jsou na kritické minimum. Nedostatek mají i další nemocnice. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila v českém rekordu minuta